0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने सुनी फिल्म गबन से ये गाना। संगीत था शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले को। बोल मजरू के संगीत किशोर कुमार का और आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की। ये गाना आप सुन रहे हैं फिल्म झुमरू से।
1: Zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum z